Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasná obloha až se 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Zahraně!

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen, o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasná obloha až se 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Krásné nedělní dechovkové ránko vám všem, milí přátelé. Začala Dechparáda a ze studia Rádia Jih vás opět po týdnu srdečně zdraví Franta Uher. Dnes jsme začali na Záhorí s kapelou Záhorienkou. Tato dechovka vznikla v roce 1987, takže příští rok 40. výročí, to bude na Záhorí hodně, hodně veselo. A sám supoloviční záhorák, možná budu pozván. Tak uvidíme, když budu, potom samozřejmě prozradím, jaké to bylo. Takže v úvodu zazněla polka Každá láska něco stojí, což je ostatně pravda. A teď už to bude valčík Kde domov zavolá. Polka oslavující městečko nebo dědinku Závody, tedy Závody. A na závěr této úvodní série píseň Pozdrav Záhorí. Takže milí záhoráci, úvod patří vám, užijte si to. No a nám všem přeju ještě jednou krásné nedělní ráno.

Tu na záhorí, tu jsme doma. Tu žije naša rodina. Tady sa hrdost záhorácká dedívá z otca na syna. Tady jsou naše ruky treba. Nech ze zajtrajšku není strach. Nech nechybí nám vůňa chleba a čistá voda ve studňách.

Ještě jedenkrát, milí přátelé, vám přeju pěkné ranko. Máme tady neděli, zda ten 3. května, kdy svůj svátek slaví Alexej a také Alex. Posloucháte Dechparádu, pořad věnovaný naší česko-slovenské dechovce. Ano, ta propojenost tady u nás v příhraničí je opravdu velká, nejenom co se repertoáru týká, ale taktéž muzikanti z Moravy často hrají ve slovenských kapelách a zase naopak, a to je moc dobře. Další kapelou, která bude vyhrávat, budou Vacenoviáci, tak samozřejmě je to také vítěz Zlaté křídlovky, a to už z roku 1994 s kapelníkem Petrem Grufíkem. Takže polka Nezlob sa dívča, Valčík, Zůstaň se mnou lásko, a na Slovácku sa zpívají také táhle pěsničky, které sa za vama tahnou, když jdete nad ránem ze sklépečka. Je to tak, táhlica dneska i večer. To všechno Vacenoviáci.

Gloria s kapelníkem Zdeňkem Gurským vystupuje od roku 1994. Převážnou část vystoupení odehrála v zahraničí, kde její popularita dosáhla doslova hvězdných výšek. Členy tohoto dechového souboru jsou virtuózní hráči a titul mistra Evropy byl jenom logickým vyústěním jejich umění. Já jsem měl tu čest s Glorií několik let účinkovat, samozřejmě jak v roli zpěváka, také v roli lidového vypravěče a často také moderátora. A doteď si této šance moc považuju, kdo by ne. Takže pojďme na písničky. V sobotu či nedělu, to je krásná polka, Valčík, Smutná neděla. Trošičku to dáme do tříčtvrtečního rytmu, abych byl přesný. No a potom to zase rozjedeme polkou Malovaná dědina. Všechno z domácí autorské dílny manželů Gurských, ve zkratce Gugu. A tímto také zdravíme do Vracova. Kapela Gloria.

Tak přátelé, pojďme se podívat na vaše přáníčka. Chtěli bychom popřát všechno nejlepší našemu tátovi a dědovi Pavlu Dostálovi ze Zlína k jeho 72. narozeninám, které oslavil 1. května. Na tvoje zdraví připije jí manželka Dana, syn Petr s rodinou a celá velká rodina. A teď už Morovánka a Polka, kamže si ty frajárečko?

Zahrajte prosím pěknou písničku pro našeho tatínka a dědečka pana Josefa Kánského ze Strážnice, který oslavil 29. dubna své 75. narozeniny. Hodně štěstí, ale hlavně zdraví do dalších let přeje celá rodina, příbuzní a známí. Jednoduché, výstižné, všichni se tam vešli. Kapela Stříbrňanka Polka, no jo, sedmička pro štěstí a já bych dodal, když je dobrá nálada, můžou být aj dvě.

2. května oslavila naše babička paní Aneška Pokorná své 86. narozeniny. S láskou jí přicházejí blahopřát děti Jana a Pavel s rodinami, 7 vnoučat a 3 pravnoučátka, které posílají velkou pusu. A teď už to bude kapela Tufaranka a polka Podruhé vám nepovím.

Vážení a milí přátelé, nastal opět čas se rozloučit a jelikož dechovka je věčná a řečeno sloví Slávka Smišovského byla je a bude, tak i my se s naší dechparádou setkáme opět za týden, buď to na rádiu jich, anebo na rádiu jich. Cymbálka, obě naše stanice jsou k vám plně k dispozici. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a krásnou květnovou neděli přeje

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasná obloha až se 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen, o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasná obloha až se 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasná obloha až se 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasná obloha až se 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

duše s tělem. Hádala se duše

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: I leží budáč, leží v odrážky zraněný.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen, o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Máma rád, mě máma rád.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Jindá byli časy, kdy zpívali všetci andělskými hlasy,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Krásné nedělní dechovkové ránko vám všem, milí přátelé, začala Dechparáda a ze studia Rádia Jih vás opět po týdnu srdečně zdraví Franta Uher. Dnes jsme začali na Záhorí s kapelou Záhorienkou. Tato dechovka vznikla v roce 1987, takže příští rok 40. výročí, to bude na Záhorí hodně, hodně veselo. A sám jsem poloviční záhorák, možná budu pozván, tak uvidíme, když budu, potom samozřejmě prozradím, jaké to bylo. Takže v úvodu zazněla polka Každá láska něco stojí, což je ostatně pravda. A teď už to bude valčík Kde domov zavolá. Polka oslavující městečko nebo dědinku Závody, tedy Závody. A na závěr této úvodní série píseň Pozdrav Záhorí. Takže, milí záhoráci, úvod patří vám, užijte si to. No a nám všem přeju ještě jednou krásné nedělní ráno.

Tu na Záhorí, tu jsme doma. Tu žije naša rodina. Tady sa hrdost záhorácká dedívá z otca na syna. Tady jsou naše ruky treba. Nech ze zajtrajšku není strach. Nech nechybí nám vůňa chleba a čistá voda ve studňách.

Ještě jedenkrát, milí přátelé, vám přeju pěkné ranko. Máme tady neděli, zda ten 3. května, kdy svůj svátek slaví Alexej a také Alex. Posloucháte Dechparádu, pořad věnovaný naší česko-slovenské dechovce. Ano, ta propojenost tady u nás v příhraničí je opravdu velká, nejenom co se repertoáru týká, ale taktéž muzikanti z Moravy často hrají ve slovenských kapelách a zase naopak, a to je moc dobře. Další kapelou, která bude vyhrávat, budou Vacenoviáci, tak samozřejmě je to také vítěz Zlaté křídlovky, a to už z roku 1994 s kapelníkem Petrem Grufíkem. Takže polka Nezlob sa dívča, Valčík, Zůstaň se mnou lásko, a na Slovácku sa zpívají také táhle pěsničky, které sa za vama tahnou, když jdete nad ránem ze sklépečka. Je to tak, táhlica dneska i večer. To všechno Vacenoviáci.

Gloria s kapelníkem Zdeňkem Gurským vystupuje od roku 1994. Převážnou část vystoupení odehrála v zahraničí, kde její popularita dosáhla doslova hvězdných výšek. Členy tohoto dechového souboru jsou virtuózní hráči a titul mistra Evropy byl jenom logickým vyústěním jejich umění. Já jsem měl tu čest s Glorií několik let účinkovat, samozřejmě jak v roli zpěváka, také v roli lidového vypravěče a často také moderátora. A doteď si této šance moc považuju, kdo by ne. Takže pojďme na písničky. V sobotu či nedělu, to je krásná polka, Valčík Smutná neděla. Trošičku to dáme do tříčtvrtečního rytmu, abych byl přesný. No a potom to zase rozjedeme polkou Malovaná dědina. Všechno z domácí autorské dílny manželů Gurských, ve zkratce Gugu. A tímto také zdravíme do Vracova. Kapela Gloria.

Tak přátelé, pojďme se podívat na vaše přáníčka. Chtěli bychom popřát všechno nejlepší našemu tátovi a dědovi Pavlu Dostálovi ze Zlína k jeho 72. narozeninám, které oslavil 1. května. Na tvoje zdraví připije jí manželka Dana, syn Petr s rodinou a celá velká rodina. A teď už Morovánka a Polka, kamže si ty frajárečko?

Zahrajte prosím pěknou písničku pro našeho tatínka a dědečka pana Josefa Kánského ze Strážnice, který oslavil 29. dubna své 75. narozeniny. Hodně štěstí, ale hlavně zdraví do dalších let přeje celá rodina, příbuzní a známí. Jednoduché, výstižné, všichni se tam vešli. Kapela Stříbrňanka Polka

2. května oslavila naše babička paní Aneška Pokorná své 86. narozeniny. S láskou jí přicházejí blahopřát děti Jana a Pavel s rodinami, 7 vnoučat a 3 pravnoučátka, které posílají velkou pusu. A teď už to bude kapela Tufaranka a polka Podruhé vám nepovím.

Vážení a milí přátelé, nastal opět čas se rozloučit a jelikož dechovka je věčná a řečeno sloví Slávka Smišovského byla je a bude, tak i my se s naší dechparádou setkáme opět za týden, buď to na rádiu jich, anebo na rádiu jich. Cymbálka, obě naše stanice jsou k vám plně k dispozici. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a krásnou květnovou neděli přeje

posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Je, tady jsou lidi. Ale já mám lidi rád, víte. Každému bych tak nějak nejradši srdečně a upřímně stisknul pěkně u krku. Já teda, vlastně ruku jsem chtěl říct, ruku. Nejradši mám lidi takhle na špeku s cibulkou a s hořčicí. Já bych si dneska s vámi, s vaším dovolením, tak nějak lidsky pohovořil, nebo spíš přímo pokecal, by se taky dalo říct. Jednou jsem si takhle pokecal kalhoty. No to se stane, že člověk prostě kecá, kecá, najednou si pokecá kalhoty. Ježišmarja, co to kecám? Samý kecá kalhoty. Já vám to radši řeknu bez kalhot. To by vám zas mohlo tak nějak lidsky vadit, že jo? Pač mezi námi, vy jste totiž lidi, vy jste mezi námi všichni tak nějak lidsky teplí. No nic, každý jsme nějakej. Co si budeme věšet, bulíky? Na zeď. Člověk, že? Homo. Homouš. Vytvořil veliké hodnoty, že jo? Noty taky a ty taky, tiky taky. Vezměme si a vlaky taky. A vezměme si jenom takového, dejme tomu třeba Karla IV., který sám, prosím pěkně, těma dle rukama, jo? No těma dle ne, to jsou moje, ale... který sám dokázal postavit most, univerzitu, Karlovy Vary, filmový festival. Pracují. No vůbec, přátelé, vezměme si celkově naše předky, ale zároveň ani nikdy nesmíme zapomínat na naše zásluhy, že? To jsme tomu kolikrát dali, víte, taky na zásluhy. No člověk prostě vytvořil veliké hodnoty, nadhodnoty taky, podhodnoty taky. A největší z těch hodnot jsou, hádejte, který? No přece prachy. To dá rozum. Ale on je kolikrát lepší, že člověk nemá, aspoň nemusí nic chánět. Může se natáhnout, dát si pěkně 20, 30, 40, 50, 60, před pikolou, za pikolou. Co tady blbnu? Může se natáhnout a přemýšlet třeba, dejme tomu, o lásce. Ano, přátelé, je to pravda, často se mě lidé ptají, co soudím o lásce. Zda se má člověk zamilovat, nebo ne? Když s tím má začít, když s tím má přestat? Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají ty, ano, fotografové, vyvolávají nám problémy. Co je často negativní, ukazuje se nakonec jako pozitivní a naopak, co je černé, je bílé. My hledáme hledáčkem spoušť a spoušť nakonec najdeme, jo, ale na fotografii samotné. No víte to, přátelé, tak já tady chci mluvit o lásce a už se koupu v ustalovači. No co já o té lásce soudím? Položme se, přátelé, nyní všichni spolu se mnou na takovou nejdůležitější otázku, co je takovou nejdůležitější věcí, co se týče lásky. No řekněme si to otevřeně a upřímně, takovou nejdůležitější věcí je mít ženskou. Pač, láska bez ženský, to je asi jako velbloud bez hrbu, víte. Všecko má, hubu má na pravém místě, ale my víme velmi dobře, že mu něco schází. A když je ta ženská mladá, hezká, vtipná a bohatá, no tak to si to řekneme otevřeně, to jsme to vyhráli. Ale jako medvěd z lesa před nás předstupuje biskupova otázka. To kecám, tři kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Tuto otázku mě především ženatí muži velmi často poskytují a já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co, já bych jim taky kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si všichni laskavě svých zákonitý manželky. Dejte mě pokoj, víte, až tohle bych věděl, tam běžím první, nebo ještě někomu radit.
Protože takovouhle ženskou najít, jako když najdete poklad, s tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Než to tohle ani hlásit nemusíte. Víte, já jsem vždycky tak rozuřený, když to vidím v těch filmech, jak on jí podvádí, kde může, a ona tamhle jde, na něj čeká jak na autobus, jo? Potom se sejdou v té její garzonce, jo? On z ní strhá ty šaty, jo? Už jste si toho všimli, vážní přátelé, v těch filmech vždycky, jak on, když z ní začne strhávat ty šaty, jo? Jak ta kamera se začne dívat do zdi. Všimli jste si to? Ty dva se perou, že jo? Vy chcete vidět, jak to dopadne, kdo koho přepere? Místo toho vidíte cíli a vápno. To vás tu chvíli zajímá ze všeho asi tak nejmí. Přitom, ale nemyslete si, přitom ten kameraman sám to velmi dobře vidí. No jistě, že jo, pač ten je u toho v tu chvíli, ten tam je. On si říká, ty blbečku, ty se dívej do zdi, víte? Víte, já si vždycky tak představu sama sebe sobě, sama si. Kdybych tam přišel já do té garzonky, jo, on už by byl hodně daleko, tam ten, jak ona od něj dostala na Bančíno, ale hodně daleko, ona by ještě trošku pofňukávala, jak dostala na Bančíno, seděla by tam celá potrhlá, celá potrhaná od něj, měla by na sobě jenom těch pár hadříků, jo, do toho bych tam přišel já, jo, normálně, hadry, na sobě, jo, bych tam přišel celý voholnej s maturitou. Teďka ona by na mě měla upřený ty svoje velký... To se ani není možný. Nevinný oči. Já zase na ní upřený ty moje malý vinný... Miller Turgau. Oči, byli bychom tam jenom sami dva, jenom ona a já, ona na sobě jenom těch pár hadříků. Co myslíte, vážení přátelé, že já bych v tomhle okamžiku udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.

0: Jeje, pane Sen.
1: Dobrý den, pane Lajbo, já už dobrý vás den neviděl.
0: Teď já vás taky ne.
1: No jo, to už je doba, že jo. To už je takových, a co říkám, to je díl už, to je, že jo.
0: Co? To já nevím, od kdy vymyslíte?
1: No, od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
0: Od tenkrát?
1: No, od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
0: No to je samozřejmě, já myslím, že no, to bylo tenkrát s tým tam spolu, jak jsme to...
2: Debok, to je díl už. Jo, jo, to už je díl.
0: No, vidíte,
2: to už...
0: já už vím, kdy to bylo.
1: No?
0: Já vám to připomenu.
1: No?
0: Karty.
1: Karty? V Monte Carlu, nebo...
3: Všopak já jsem byl někdy v Monte Carlu.
1: Nevím jste, ne?
3: A vy jste tam byl někdy?
2: No já taky ne,
3: Tak jak jsme se tam mohli vidět?
2: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo, ano.
0: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
1: Je u kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
0: No právě, ta tu myslí.
1: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Já tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
0: No, no.
1: Jo, jo, já už vím, no jo, to je.
0: A splnilo se vám to?
1: No tak částečně, jo, jo.
0: Jak to částečně?
1: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
3: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
1: Jo, taky dvojčata?
3: Ano,
2: to vlastně víno, co to
3: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
1: Prosím vás. A trefilo vás něco?
3: Oženil jsem se.
1: Jo. Tak to jste teď už ženatej, ne? No.
3: Když jsem se oženil.
1: No jo, to je pravda, no, no.
3: Ale manželka čeká dítě.
1: Jo. A máte na někoho podezření?
3: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
1: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
3: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
1: Je, to je rána, no. A máte hezkou manželku?
3: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
1: A jo, hezká, no, no. To je tady dosti záujem, ne?
3: Samozřejmě, co? Já jsem přece... To vedle tady.
1: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
3: Taky jak já bych v závoji vypadal.
1: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný mojí známý?
3: Neříkejte.
1: Jo, nějaký Anče Julčový.
3: Anče, ale to je ona.
1: Jo.
3: Za svobodná Anča Julčová.
1: Jo, proto ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
3: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
1: Ano, já jsem si to myslel, ano. To je jak když jí z oka vypadne.
3: A komu zase, komu?
1: No, Anča Julčový.
3: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
1: Že jo, no jo, to se hned pozná. Pak nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
3: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
1: Ano.
3: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
1: Jak papi, ne? Zná jste jí za svobodná?
3: No, teď jsem si jí vzal.
1: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
3: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
1: No jo, ale teď, když jste si jí vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
3: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
1: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
3: Proč by jí neměla zůstat? No. Vidíte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
1: No já jsem, myslíte z dřívějška, nebo co?
3: To je snad jedno od kdy, ne?
1: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
3: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste, nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
1: No jo, papi, ne, už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
3: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
1: No jo, tak to taky, jo.
3: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
1: Jo.
3: Docela malej.
1: A jo.
3: Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině proto, že to jedno je si podobný tomu.
1: No já jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
3: Plešatý.
1: No?
3: Ale ne tak, takhle.
1: Jo, takhle, aha. A jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
3: A kde jinde?
1: No jo, pravda, moji, ty prdelky a tak to se nedá, že jo, samozřejmě.
3: Ale chápete už, když se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
1: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
3: Takže to konečně chápete.
1: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
4: Pro pána krále jaký jedno zás?
1: Tady to leví, vyřej.
3: Ale přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
1: No ne, v obě, já si neříkám, že no. Ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
3: To jsou úplný nesmysly, pane Sens.
1: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
3: No podobnější si není právě žádný.
1: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
3: Ale samozřejmě, že to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
1: jo,
3: že?
1: Takhle jako, já rozumím už, co
3: je
1: myslíte.
3: To jasný.
1: No já už myslím.
3: No, já už jsem se lehl, že jak si...
1: Ne, já rozumím, jako že v obě dvě, že si jsou podobní,
3: no,
1: jedno,
3: přesně,
1: já rozumím,
3: tak.
1: No, to, no. Já jsem si...
4: Je, to je hodiny, já už budu muset jít, nezlobte se.
1: Ne.
4: To uspěchám.
1: No jo, to nevadí, tak tady máte ty dvojčátka.
3: No, ty jsou si ale podobný, víte?
1: No jo, jsou úžasní. Tak dneska, no, teda... Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo.
5: Rádio Jich Cymbálka.
6: Vy jste poslední?
7: Co to?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, to máte jedno. Už bylo zapotřebí. Ono zase jít přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchýho.
7: Vždyť já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mě neslyšíte?
7: Co říkáte?
6: Vy nerozumíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mluvte nahlas, snad vidíte, že špatně slyším, to je slušnost přidat na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Pochopte, že vás neslyším. Já nosím přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka, ne?
6: A kdo je paní poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám hulkovým písmem podat.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
6: Baba nevidí. Pani, kam si mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy! Vy jste poslední, tady se to dělí, tady jsou dvě okýnka, už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Tady nebudete předbíhat. Já jsem tady byl dřív, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák a má přístroj.
7: A je to.
8: Co je? Co se stalo?
6: Stáhli okýnko, asi přivezli balík.
7: Cože, budou stahovat králíky? Kam se to soustřeďuje? Já mám doma dvě košky.
6: Králíky? Ne. Ne. Přivezli balíky.
7: Jo, balíky. Balíky jsou tady, tak to je pauza. To já si sednu, když je pauza.
6: Jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Máte jedno, když jste říkal, že nevidí.
8: Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně, máte drobný, oni to chtějí přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: A co se staráte? Já nejsem Rothschild, já mám jenom drobný, aluminiový.
8: Povídá!
9: Co je, baba, mě vyděsí?
8: Máte to přesně, aby jsme se tady nezdržovali.
6: Přesně, paní, mám to zvážený. 23 deka 60, 17, 13 korun, celý důchod, vím to přesně. Posílám to synovi.
8: A proč mu to posíláte?
6: Protože je na mě moc hodnej.
9: Ještě mě nezabil. No jo.
8: Ježiš, ten musí být hodnej. A pak, že jsou ty mladý dneska zlí. Slyšíte, ještě ho nezabil.
7: Třeba neměl příležitost, paní, víte. To... Teď mi nevydržel pytlík a rozsypal jsem si celý zvýšený důchod.
8: Oni vám zvýšili důchod?
7: Oni ne, paní, já jsem si ho zvýšil sám.
8: Prosím vás, jak jste to dokázal?
7: Vzal jsem ho do výtahu a vjel jsem s ním do 7. patra, paní.
8: To máte...
7: Pomozte mi sbírat.
8: Helejte se, to máte z toho, že to nosíte v egelitu. Máte to nosit v ponožce.
7: Paní, já mám všechny ponožky děravy. Já mám dlouhej palec, já jsem dělal na dráze. Mě za ně jednou táhla drezína z Budějovic až do Písku. Pomozte mi sbírat, ale nekraďte.
10: No dovolte, my jsme tady slušní lidé.
7: Proto to říkám. Takzvaní slušní lidé dneska kradou nejvíc. Se do toho dali jak
6: stekli. Jste někdy slyšel, že by se na poště kradlo?
7: Jsem nemohl slyšet, protože neslyším.
6: Tyhle ty nový mince, to je jenom pro zlost. Lepší byly ty starý papírový a potom jak to vypadá. Jdete si na poštu pro důchod, oni udělají tvak, tvak, tvak a jste vyřízený.
8: Nahodou mě to vyhovuje. A navíc ta nová, ta kovová, 50 koruna má léčebný účinky. Onejdá mě spadla v kuchyni na palec a mě zmizelo kuří v oko.
7: Tak, to jsem si mohl myslet. Ta vaše pomoc rádoby humanitární mě stála korunu 60.
8: No to není možný, když já nic nevzala.
7: Tak to vzal on, ksich na to má kriminálník jeden.
8: To vzal
7: on? On to vzal.
8: No vy neotáčejte se, o vás se tady mluví. No jistě, to vzal on? To jste měla vědět, tak jsem vzala taky.
10: No dovolte osoba, já to nemám za potřeby, já mám hodného syna.
7: Hleďte, s vaším synem si můžu namazat prsa, tady chybí mince, volejte městskou policii, to se vyšetří.
10: Ale žádnou policii, prosím vás, nevolejte, nebo vás odtáhnou.
8: Jo, a na ten dlouhej palec vám nasaděj bodku.
7: Ne, bodku nechci, to by bolelo. Nikoho nevolejte, já si to najdu sám.
10: Ježíšmarja.
8: Co se děje?
6: 12 hodin. Já zase nevzal léky.
8: Proč jste to teda nevzal?
6: Protože na to paní nemám, proto jsem to nevzal.
8: Tak sbírejte byliny, vařte byliny čaje, to je zdarma.
6: Jak můžu sbírat byliny, když mám housera a nevohnu se?
8: Tak trhej lípovej květ, dětku.
6: No víš, že jo. Já se natáhnu a zůstanu štajf, ne?
7: Pani, prosím vás, už jsem zase jeden kláček našel. Te dvacetník.
8: No musíte se podívat sám a pořádně zblízka.
7: Ani já už jsem to měl pod výčkem, prosím. Te dvaceti.
8: Já tam nic nevidím.
7: Baba nevidí. No tady není nic napsáno.
8: No?
7: Tady to má jenom krovky.
8: No, otučte to na druhou stranu.
7: No?
8: No, helejte se, co tam je?
7: Z druhé strany to má nožičky, hele, paní.
6: To je šváb.
7: Že by to byl šváb.
8: No, počkejte, a není to Rus?
6: No, není, paní, to je šváb.
7: Ani Rus to nemůže být, Rusové už otáhli. A potom to má krovky, no. Už jste viděl někdy Rusa ve fraku. Fuj, já to nechci, moc se to hejbe. Ale jinak tady mají poměrně čisto, co?
8: No to, tady je čisto, co pak o to?
7: Poměrně, no, poměrně.
8: Poměrně, no, tady se perou i špinavý peníze.
6: No. Ani vidím v okýnko nevytáhnou, tak já si skočím zatím naproti do fronty pro nucenej bůček.
7: Jdete na nucenej, to bych mohl jít s váma, abych si tam koupil maso pro psa.
8: Vy máte psa?
7: Ne, já nemám psa, paní, ale mám hlad jako vlčák, víte. Já mám kočku, kočku mám, paní. Kočku, micinu.
8: No jo, kočky, to je nobl,
7: no,
8: kočky.
7: Normálně.
8: Kočky ty by kupovali Viskas.
7: To víte, že jo, prosím, ať si kočky polibějí prdel. Kočky budou žrát Viskas a já budu lovit myši, ne? No je všechno obráceně dneska. To ta televize. Televize zblbla lidi a teď se pustila do zvířat. Lidi teda zblbla dokonale. Největší idiot je ten Richard, co si mě každou půlku hlavy jiným šampónem. To je blbec.
10: To je zase, baba mě vždycky vyděsí.
8: Máte doma taky nějaký zvíře?
6: Mám syna. To je velký zvíře na ministerstvu životního prostředí. Ten je na mě, paní, moc hodnej, ten mě bere do přírody na sluníčko. V loni mě vzal na Šumávu. A tam mě přivázal za nohu ke stromu a vzal mě kompas, abych se nerozptiloval.
7: Prosím vás, jak jste se dostal ze Šumávy bez kompasu do Prahy?
6: Až na Vánoce se smrčkama.
7: No to máte štěstí, že vám nenamrzla ozdoba.
6: Nenamrzla.
8: To mě připomnělo. Já musím taky jet na Šumavu. Tak mě tam vrátili pilu.
6: Je, paní, na to veliký pozor. Nikam tam na tý píle nelezte, aby vás tam ještě nepřeřízli.
7: Třeba na to baba čeká.
8: Prosím vás, kam bych lezla? Popadnu pílu a jdu po svých, ne?
7: Jak popadnete pílu?
8: No za oblouk, když je to obloukovka.
10: No to vám to, paní, vrátili, no. Oblouk.
8: Já měla nárok ještě na sekeru, to někdo ukrát.
7: No hlavně, že vám zůstal špalek, paní. No. Špalek je důležité, abyste měla jednou kam složit hlavu. Helejte, že jsem tak o té smělosti zvědavej. Čím vy vlastně jdete k tomu okýnku obtěžovat?
8: Odhlásit inkaso.
6: To nemůžete, paní, to je vyloučeno.
7: Inkaso je posvátná věc, to se musí platit pravidelně. To drží republiku.
8: No jo, ale já se stěhuju, víte.
7: Pochopte, že inkaso se stěhuje s váma, paní. To je takový vaše klíště. Jenže vy ho nevytočíte, víte. Naopak, to vytočí vždycky vás nakonec. No.
8: Já se stěhuju do krabice.
7: Jo, no. No ta krabice je zatím bez inkasa. No. To máte dobrý, paní. Hele, už je mladá nahoře bez. Už vytáhla okýnko.
8: Stála, okno je dole.
6: A jo, tak to asi jenom větralo.
7: Luftovala, dělala luft.
8: Jo, to jo, já cítím koblížky.
7: Cože?
8: Cítím koblížky.
7: Paní, koblížky nemůžete cítit.
8: Cítím.
7: Ale prosím, to bude tady ten von. Koblížky nemůžete cítit, poštovní kobily zrušili už v 50. letech.
10: Ale ne koblížky.
8: Jo,
6: koblížky.
7: Co mutuješ, dětko? Teď říkám koblížky, koblížky.
6: Paní, ten už má po sezóně.
8: Jo.
7: To je konečná. Obracíme, vystupovat.
8: Ten má vymalováno.
7: Já přidávám váleček, to jo. Vydrží roky.
8: Jo, to si dávej. Ty služby v té demokracii, ty se teda moc nezlepšili, víte?
9: Je to, paní, povídejte.
7: Paní, protože administrativu nevyměnili. Tuhle jsem byl na obecní úřadě, kulivá v obřížce. Pozdravím pěkně, čest práci. Ten jeden vylít a povídá, pane, je jiná doba. Zdravíme se, dobrý den, pozor na to. Já pám, doba je možná jiná, ale vy jste tady furt ty samý ksichty.
8: A co on? Uznal to?
7: No, uznal to komundíra, no. Musím říct. Přitáh si mě a povídá, dětku, už nám sem neles. Nebo tě příště pohladím kladivem. Jo, paní, kdyby to vzal levice, to by byl šrumec. Ono stačí ke štěstí, že vládne pravice, víte. Hejte, kdyby něco se šustlo, vzala byste mě do krabice.
8: No, no, tak vy byste měl zájem.
7: No, kdyby se šustlo, víte.
8: No, no, to víte, já bych vás tam vzala ráda.
7: No, tak
8: co
7: děkuju.
8: Pak o to, ale... Vy byste se mi musel v krabici přezouvat.
7: Pani, já jsem přezutej permanentně, ne? Já ten palec oblíknu akorát bačkory a penál.
8: Jo, a taky byste na mě musel přepsat svoji kuponovou knížku. Ono co, kdyby se s ním něco stalo, že jo?
7: Není baba nějaká hamižná. Jediný akcie od státu a ona by mi to zabavila. Teda, paní, já vám něco řeknu, vám nedám nic. Toto radši svěřím tomu koženkovýmu Harvardovi, víte? Co si teď léčí v cizině tu chřipku Wallis. Vaší krabici já se vyhnu obloukem.
8: No, to se i klidně vyhněte. On vás tam taky nikdo nezval, víte? No. Vy jste se tam spal sám.
7: To je zajímavý, baba proradná.
8: No.
7: Kdo tady se mnou fritoval od začátku?
8: Prosím vás.
7: Kdo říkal, že mám přístroj?
8: Jo.
7: Hambářko ve vašem věku?
8: Ale nechte si
7: Půjte
8: to.
7: Půjte, blbábo.
8: Ale nechte si to, jo. A když si chcete namlouvat, tak aspoň máte vědět, jak se to říká. Neříká se fritoval, ale filtroval.
7: Hejte se, paní, já nemusím s nějakou bábou zahále v krabici.
8: No to ne.
7: Já můžu jít do lázní a válet se tam s dětkama v báně.
9: No. Co? S dětkama v báně?
7: No jo, pozor na srdíčko, aby tě nekleplá, dětku. Ne s děvkama, já nejsem krampol. S dětkama v báně, já si tam ráchám pohybový ústroj, mě to dělá dobře na palec.
9: Pane, na to pozor, abyste jim tam neusnul.
7: Tak tam usnu, tam můžu i omdlit, to je moje to báno.
9: Jo, pane, usnete jim tam, stvrdnete a budou vás vysekávat jak triloby tam.
7: No, se aspoň dostanu do muzea. A ty na mě, dětku, budeš platit vstupný.
9: Jo.
8: Já nikam nejezdím, já si vlezu do...

0: Dívejte na něj. To bude asi změněna počasí. Tam mě budou bolet zase kolena.
1: Nejlepší koleno je s křenem.
0: Ale ne vepřový koleno, dětku. Moje koleno. Dědek sotva chodí, ale furt myslí na žrádlo. Češka mi blbne. Ta zda zažádá o slovenský občanství. Teda, paní, to přeháníte, ne? Já tady čichám ty vůně, ona to vystaví na stůl.
2: No.
0: Teda já tu, tuhle babu já nesnáším.
2: Ale to se nechci dala. Starejte se o sebe,
0: ale prosím,
2: je to...
0: Ale když už nakupujte v kontejner shopu, tak to nenoste na poštu.
2: Ale to se víte,
0: co? Domů, já jsem půl zítra a mám stejně žízeň.
1: Žízeň?
0: No.
1: Pane, na to pozor, to by mohla být cukrovka.
0: Cože?
1: Cukrovka!
0: Dej nám pokoj, agitátore, na žádnou brigádu nejdu.
3: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
4: Pane režisére!
3: Já už jsem připravený!
4: Připravený, pane režisére, jenom mám problém.
3: Ano.
4: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskovu Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne, to je herečka, to je velká herečka, ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.

0: Bravo, ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, no. Takže my už zase budeme spolu točit na Starejšího. No.
1: Ahoj. My tady zrovna o tobě s panem Rejzerem povídáme, jak jim máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
0: Synky, nezapomenu. Tak děti, pojďme.
2: Pojďme pracovat,
0: čím ano. Začneme?
2: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
0: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
2: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
0: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
2: Jo, teď mi to došlo.
1: Tak ještě dneska bude.
2: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
0: No,
2: víš, to je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
0: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý, co?
2: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Jsi výborná jako vždycky, ano. Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
0: ano.
2: Tak tu scénu točíme až zítra.
0: Jo, zítra, no, tak vidíš, a já už to umím dneska.
2: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmířujete, jak ti vyznává vás, ten text si projedeme, ano. Jako jenom, aby jsme si to oživili, ano. Ten dialog začíná on.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.

0: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
1: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
2: No ne, no kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
0: Jirmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
2: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale že na mým věku už si nemůže moc vybírat.
0: Ano,
2: no ne, já vím, že je to na zítra.
3: Pojďme točit, pane režisére.
0: Ano, no, už...
3: Jirmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
0: Ano.
2: Myslíš, no. Jenom aby to nenaskočilo tobě. Ano.
0: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
4: Bude 18 hodin.
0: Ano, já vím, ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap.
2: Akce! Co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu... Kamera, nebo klapka, a ne akce, to, jako když na mě vystřelíš, no, a já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid, no. Rozumíš, a soustředění.
3: Já vím. Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění, no. Já potřebuji stihnout to představení.
0: Já vím,
3: tak mě se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna, no, mě musí líčit na odpornýho. Hmm. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
2: No a proč to nehraješ s tímhle?
0: Prosím tě. Zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl, tak, máme hezkou atmosféru. Ano, tak, kamera jede, klap, akce! Ještě nubší. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
0: Stop!
2: Co? Co?
0: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
2: Šmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
0: Jirmičko, prosím tě, seš zlatá, seš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Je. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo? A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka, tak četla si snad scénář.
2: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst ty druhý, to bych to úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
0: Jo.
2: Jo?
0: No.
2: No ale... Proč otvíral okno?
3: Já to řeknu rychle.
2: Ne, abych byla ve obraze.
3: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, odevřel jsem okno.
2: Jo, já už...
0: On to má v roli. On to má v roli, hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
2: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
0: Jirmi.
3: Pojďme točit, pane režisére, čas letí.
2: No dobře,
3: tak pojďme. Kuku, 7:15.
0: Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš? Cože?
1: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale... jsi daleko.
0: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
2: To... Já neumím text.
0: Já tam pak slyšet nebudu, ne, nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme, ne, jde Míško, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo? Takhle budu blízko u ty tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat, takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak pojďte, děti. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
4: To není možný, že se na mě kouká takhle.
2: No a jak se mám koukat?
0: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu Lucernu.
3: Já na nic jiného nemyslím.
0: No.
2: A já se na něj koukat
0: no, tak
2: nebudu,
0: to, no, trošičku. No, tak klid, děti, klid, děti, jo? Tak pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš?
0: Tam v dálce hučí ráno splav.
2: Jak v dálce bučí stádo krav.
3: Stop.
0: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
3: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizene. Já to nestihnu, to představení.
2: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
3: No, ale...
2: Že to... Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
0: No, dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
2: No tak vidíš. Jo?
0: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Ježíš, Klid, děti. Ať to dotočíme. No,
3: pojď.
0: Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
3: Půjde.
0: Tak, pojďte, děti, jo?
3: Půjde.
0: Teď už to máme, tak
3: to půjde.
0: Klap. Já už jsem přijel. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
1: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
2: nevěděl bych pak.
1: Uletěl mi pták.
3: Já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
0: Ten kanár přijde až potom.
2: No, kresta pánovou, kanár přijde, jo. Tak kanár nelítá, no.
0: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to? Já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu. Tak já chci ty vaše pohledy tam, jo? Takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce.
1: Vrátil se. Viděla jsi ho?
2: Neviděla, já nemám brýle.
1: Tak si je vezmi, miláčku.
2: No já jsem ji někde tady nechala.
1: Se po nich podívej.
2: Ale no jo, tak... Podívám, počkej. Tak. No to je šílený, tak...
1: Viděla jsi ho?
2: Viděla. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.

To byla bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně. Tak

0: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A mi dal dvojku. A Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele, nulu. Tam bych dal nulu, nula je jako remíza. Remízu.
1: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sázková kancelář? Já teď nevím.
0: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš, mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne, tak...
2: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
3: Děkuji. No koukáte, co? Minule laciná, plytká zábava. Frky o ničem. A dnes? Dnes to samý, ale s muzikou. A jak je u něčeho muzika, tak je to vždycky dobrý, protože, rozumíte, muzika ta poznáší, muzika ta dělá radost člověku. Ale my jsme přemýšleli, co jsem jako do Hlinska, rozumíte? Říkali, co přivést, jaký program. To není jednoduchá věc. My říkali, tady jste fančmekři. Jsme hledali, rozumíte? My říkali, musíme vymyslet něco, o co bychom se mohli opřít, aby to bylo kvalitní. Hledali jsme v historii. A našli jsme něco, o co se náš národ může opřít, přátelé. Ano, je to zborový zpěv. Už Žižka zahná své nepřátele zpěvem. My jsme šli v našem pořadu ještě dál. My dokážeme zpěvem zahnat i přátele, ale to nebudu předbíhat. To všechno za chvilku uvidíte. Zborový zpěv, to je taková škoda, že to vymizeli. Dřív se zpívalo, pořád šlo se do práce, zpívalo se. V práci u soustru zpívalo se, že po práci na brigádu zase furt se zpíval. Ten zborový zpěv je škoda, že vymizel, opravdu. No, paní, kdybyste si třeba naposled zaspívala Kaťušu? Minulý týden, tak ne, vy, někdo jiný. Ne, víte, jak to myslí. Je prostě škoda, že vymizel zborový zpěv. Co říkáte? Slyším dobře, že vy teď tady se mnou byste si chtěli zaspívat, ale ne, to jste mě zaskočili, vy lišky počitý. Hele, a víte, že já shodou okolností a náhod tady jednu takovou skladbu mám, teda to mě opravdu. Jmenuje se Zpátky do Evropy, je to stará krušnohorská lidová píseň. No tak jo, dobře, tak si zaspíváme spolu, no ale, hele, jenom refrén, jo, aby jsme to nepřeháněli. Na začátek jenom refrén. Refrén se zpívá holary, holary, marky a dolary. To, když dovolíte, bych si zaspíval sám, aby nebyly problémy. A společně zapijeme text Jíst se chce, pít se chce. To jde napříč politickými stranami, to je apolitický. Takže ať jste tady z jakékoliv politické strany, myslím, že by to neměl být problém. A... Promiňte, když jsem tohleto řekl třeba v Ostravě, tak ty zařvali, že malému lítla střecha. Vy jste tady všichni najedený a vypití, napití. Soustřeďte se, prosím vás, už začal program, soustřeďte se. Tak na vás v první řadě jsem samozřejmě nesázel, že ne? Smetánka, boháč. Podnikatele, už nevíte, o čem hovoříme s tím. Ale chudina vzadu, tam měla zařvat. Koncentrujte se, prosím vás. Už to začalo, už jsou dveře zavřeny, už nemáte kam zdrhnout, tak koncentrujte se hezky a vás bych v první řadě požádal. Zapomeňte na ty podnikatelské večírky, rozumíte? Zkuste si vzpomenout, když jste začínali. Tvrdá skýva, jak vám trhla. Bez bublinek šampaňský se jmenuje voda. Vzpomeňte si na to. Jo? Takže jíst se chce, pít se chce. Pozor a... No hele, mě to je jedno. Já mám času dost. Jestli tady chcete mlčet a sedět tak dlouho, dokud se bude topit, tak mi to stáhnem. Jíst se chce, pít se chce. Zkusíme. A? Dobrý, jo, ale sami jste slyšeli. To srdíčko v tom není. Nebojte se, teď je to... Rozumíte, je to váš názor. Hele, jestli tady někdo sedí z vedení města, Musí mít pocit, že se blíží defenestrace. Pojďte, zkusíme ještě jednou. A...
4: Blíž se.
3: Ne, ono.
4: Blíž se.
3: Skvělý. Víte co? Až zase bude nějaká revoluce, začne v Hlinsku. Jste výborný. Vy jste tak dobrý, že vás nebudu učit ani melody. Hele, stará krušnohorská píseň. Pozor, připravíme se. A... optimistická. Cítíte, jak z těch beden se na vás line ten optimismus? To je ono, přátelé. Tak. A je to, hele, všimli jste si, není to statický, je to s pohybem. A já jsem výborný tanečník, bacha. To je vlastně takový klip divadelní, by se dalo. Hele, a co ten tanec? Já jsem výborný tanečník. O mě říkají, že tancuji jako harapes. Ano. No oni teda spíš říkají, že tancuji, jako když hárá pes, ale nevadí.

lístek. To je ono, rozdejte to, užijte si to za těch 20 korun, nebo co stál lístek. Klidně, hele, můžete zkusit i jiný způsob zábavy, jestli třeba ten bavorský, jestli znáte, ruku kolem ramen souseda a hejbáme se v řadách. Tak, to je ono, hezk, kolem ramen, pane, jsem říkal, ne do výstřihu.

0: skvělý jste a já vám děkuji. Děkuji, hele, to je nádherný. Ale víte, jak to vždycky v životě bývá? Jen to začne být veselý, už mám pro vás smutnou zprávu. Nebudu na tom jevišti sám. Ano, paní, je to tak, už se nám to začalo rozjíždět. Začala být zábava a najednou buch a je to tady. No, to, co se za chvilku vedle mě objeví... Ne, hele, já to nebudu zdržovat. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal na jevišti vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě přichází. Dobrý večer.
1: To je jiný kafe, než jste přišel vy.
0: Já jsem nositel kultury.
1: To mě jedno. Je dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem taky rád, že jste přišli v takovém hojném počtu, to se divím, že v dnešní těžký době jste si utrhli od huby a přišli jste na takovou kravinu, jako je tady.
0: Alois! Já jsem ti vysvětloval, že to, o čem se bavíme v autě, nepatří na jeviště.
1: Ano, přátelé, tohle to nepatří na jeviště.
0: Ne! Pořad samozřejmě patří.
1: Pořad patří.
0: Ano.
1: My nepatříme.
0: Víš co, zjednoduš to, jenom pozdrav.
1: A zdar.
0: Možná trošku srdečně, ne?
1: Aha, srdečně. Dobrý.
0: Srdečně, ne servilně.
1: Chlapečku, nemáš tatranku, prosím?
0: Nežebrej. Prosím vás, zapomněl jsem velmi důležitou věc. V průběhu pořadu nekrmit. Kolega je nekrman.
1: Takže nemáš, nekoupala ti maminka, lakomí rodiče, ne?
0: Prosím tě, pozdrav.
1: Synáček, chudák.
0: Pozdrav.
1: A zdar, mu jsem pozdravil.
0: Trošičtě,
1: no, známý taky tady vidím. Nazdar, Moniko.
0: Počkej, nebudeme zdravit každýho.
1: Jak přibrala holka.
0: Nebudeme zdravit každýho, koho poznáme.
1: Čerovlasá, krásná holka. Trošku jako levínská, nazdar.
0: Proč to děláš?
1: Co?
0: Proč to děláš?
1: Tak jsem si na něco vzpomněl, když ji vidím, ne? Tak...
0: Ano, to už si teď vzpomněli všichni. Otázka zůstává stejná. Proč to děláš?
1: No to je taková reminiscence na mládí.
0: Ano.
1: Když jsem chodil do školy na základku, tak jsem měl takovou přezdívku. Říkali mě Bile. Nazdar, Moniko, zdraví tě tvůj Bil.
0: Jakže ti ve škole říkali?
1: Bile.
0: Alois, tobě říkali ve škole debile. Jste chodila s ním, ne? A neseděli jste v jedný lavici? Taky chytrá paní.
1: No co, debile, no co? No debil, to je francouzská verze byl.
0: Jo?
1: To je takový šlechtický byl s modrou krví, je debil.
0: Výborně.
1: Jako je Delon, tak je taky debil.
0: No to je krásný, hned v úvodu pořadu jsme se dověděli, že Delon je debil.
1: To jsem neřek.
0: A Branka je Degol, se bavit. Hele, ne, víš co, jenom zjednodušeně prostě, my jenom pozdravíme v úvodu všechny diváky. My jsme přemýšleli, hele, když jsme říkali Hlinsko, jsme říkali, co tam přiveze.
1: A my jsme si říkali, abychom se nic neodvezli.
0: Trošku.
1: Já jsem tady jednou byl na plese a odvezl jsem si.
0: Ano?
1: Jsem našel lístek očat. Vezvedl jsem si kabátek. Kožíšek to byl. Byl mě malej.
0: Ano.
1: Jsem ho prodal Vietnamcům na tržnici.
0: Ano, ty v tom do dneška chodí po třech. No. Prosím tě, vzpomínám si na tu dobu, byl jsem tady s tebou, byli jsme tam spolu, odcházel jsem dřív, dával jsem ti lístek od tomboli. Říkal jsem, počkej do půlnoci, budou losovat, koukej na jeviště, v případě, že tě vylosují, vezmi ten lístek, běž tam a dostaneš cenu.
1: Já šel do šatny, tam je cena tutová. A vždycky kabát, to je zajímavý. Ještě jsem nikdy dostal by kvůli trůbu.
0: Přátelé, prosím vás, je to složité, ale my jsme přemýšleli, co k vám přivezem, rozumíte? Pozor, sáhli jsme nejvýš, jak jsme sáhnout mohli. Jako první občan našeho státu, prosím tě, zales. Kdyby takhle vypadal první občan, jak by vypadal ten poslední? Jako první občan našeho státu, pan prezident má svůj vlastní rozhlasový pořad, Hovory z Lánu. My jsme vám dnes přivezli něco podobného. Ten náš pořad se jmenuje Hovory z Lánu, neboli Pokec spolek. A v tom našem pořadu bude hovořit ten nejblbější z nás.
1: On přijel i Novotný.
0: Ne, ale jsme komplet.
1: Tak vám gratuluju.
0: Ne, já, ty jsi byl zvolen.
1: Já byl zvolen.
0: No.
1: To je jedno. To nevadí, že jo, paní. Pořád lepší být zvolený než Banská Bystrice.
0: Tak, víte co, přátelé, pojďte, rozjedeme to rovnou, světově. Pojďme to rozjet trošku, rozumíte, pojďme si říct, who is who.
1: Si můžeme říct, co chceme. Taky who is who.
0: Víš, o čem hovořím,
1: no who, ještě, is who? Who is who?
0: Víš, co to je?
1: Tunel nějaký, ne?
0: Ne, tunel. Who is who je zpřátelenou řečí, kdo je kdo.
1: Aha.
0: Chili?
1: To je koření. Chili, to je koření. Chcete něco jiného, třeba zázvor?
0: Nekecej no. Mi do toho. Chili, pojďme si říct, kdo to je Josef Alois Náhlovský. V minulém režimu byl dojič.
1: Není špatný. Je to podle živnostňáku něco lepšího.
0: Ano?
1: Vemený technik. Jo, jo, kamaráde. A lidi, co mě mají rádi, mi říkají důvěrně Vemínko.
0: Ano. A jak ti říkají ti, co tě nemají rádi?
1: Cecík. Říkejte mi nějak neutrálně.
0: Ano, dobře, budu ti říkat švýcarský cecko. Tak, přátelé, prosím vás, zapomněl jsem málem na jednu velmi důležitou věc. V druhé části našeho pořadu...
1: Dostáváme dárky.
0: Nedostáváme dárky. Proč bychom dostávali dárky?
1: Tak už budou zase Velikonoce.
0: Ne, v druhé části...
1: Ani žvejku nemáš.
0: Prosím tě, nech toho už opravdu.
1: Chudák dítě sedí, nedostalo nic. Vy jste maminka.
0: Milionářský synek tady je nešťastný.
1: Vy jste macecha, o to povím.
0: Nech toho. Přátelé, v druhé části...
1: Na prázdno mele toho pusinkou.
0: V druhé části našeho pořadu máme dotazovnu. Máte možnost prostě napsat jakýkoliv dotaz. Nemusíte se podepisovat, to je ta výhoda, čili... Pane, když dostanete notisek, napíšete dotaz, pošlete vedle, rozumíte? Když nechcete psát dotaz, nezdržovat u sebe, vedle, slečno by ne vedle, to by upadlo by dozadu, vy si nějak poradíte, rozumíte?
1: No, a když tam napíšete, tak tam můžete něco vložit. Co mi nepříte takový fialový patříky.
0: Prosím vás, je to jasné. Tušku tady máte.
2: Tak pán tady, umíte psát.
0: Proč by neuměl číst a psát?
1: Taky to můžeme i Ukrajinec.
0: Jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec.
1: To je pravda. Přátelé, někdy, když vidíme, že publikum je velmi náročné, jako zde v Hlinsku, dáváme takový duet z italských oper, máme taková dueta připravená od Pucciniho, od Rossiniho a Verdiniho. Vystupujeme jako duo operní Bučely a Parohaty a
0: hej.
1: Dneska jsme si připravili kousíček
0: hej.
1: Zla Traviaty. To
0: Alois.
1: Nás pěkně otrávíme, to budete čumět.
0: Já jsem Bučely, jo.
1: Ne, vy jste Parohaty, to ví každý.
0: Proto.
1: No, Brnoj!
0: Nedělej to, zaraž.
1: Jsem ještě nechytal.
0: Nenadechuj se. Víš, že tlak se šíří všemi směry rovnoměrně.
1: To mi nepochopil.
0: Já ti to pak vysvětlím.
1: Tak co bude teda?
0: Dneska jsem slíbil, že budeme... Co je? Co to je?
1: Co to bylo? Švejka.
0: To myslím, že se ti protočil můstek. Je pravda, že něco tak velkého se v hubě nedá protočit, to nemůžu.
1: Já nemám velký zuby.
0: Ne?
1: To je optický klam. Já mám malá ústa. A to vypadá jako, že mám velký zuby.
0: Alois, ty kdybys měl mít ústa velká tak, aby fungovala s těma zubama, tak se ti budou koutky tady vzadu potkávat a budeš si slintat na límeček. Tak říkal jsem, že hovoříme na aktuální témata dnes.
1: Chlapeček závislí mě kouká.
0: Pojďme, zvolíme...
1: Dám ti půlku, ná.
0: Ježiš. Já ti vidím, až dožel, když řekneš, že s maminkou přespíš u nich zapadá. Bartrový obchod. Prosím tě, takhle nemůžeš pracovat.
1: Jsem si tady položil, abych ji tady nezapomněl. Slečno, vy mě potom upozorníte, že to skončí, že tady já bych měl jedno nevyžvejk. Tak počněte.
0: Aktuální téma, které nyní zvolím, je téma... Komunikace.
1: A přátelé, komunikace, to je velmi aktuální téma. Komunikace jsou u nás ve velmi špatném stavu, přátelé. Zima ale fuč, ale ty silnice vypadají samá díra všude. Třeba dneska jo, jedeme sem, všude samá díra, až jsme narazili na Hlinsko. A
0: tady... Alois! Prosím tě!
1: Tady?
0: Zaraž nebo...
1: Široko, daleko, žádná díra. Všecko v pořádku. Celý Hlinsko bez děr.
0: No, já bych se v tom nepatlal.
1: Chválím radnici.
0: Prosím tě, já jsem myslel komunikace mezi lidmi.
1: Ano, to taky vážné, ale lidi jsou na sebe zlí.
0: Správně. Přátelé, dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
1: Ano, člověk člověku kardinálem.
0: Ne, vysvětlit.
1: Vlkem.
0: Ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
1: Jeden byl beran.
0: No, dobře. Soustřeďte se spíš na mě, přátelé. Ano, vydržte to hezky. Tak pojďme, aktuální téma jsem říkal. Komunikace mezi lidmi vázne. Všimli jste si toho, že lidi jsou dneska takový jako divně natlakovaní? Cítíte to taky tak?
3: Já jsem vám říkal, nejeste ty kukuřičky Bonduel.
0: Prosím tě.
3: To neznamená, když je zleděj o 50%, že se žerete celou bednu.
0: Ale víte, jak jsem to myslel? Prostě lidi by si dneska potřebovali trošku odfouknout, no taky. Taky nejsem strach. Ještě jinak, vemete kladívko, přitloukáte hřebíček, trefíte se do palce. Co uděláte? Zanadáváte si,
1: ano.
0: Tím si jakoby odfouknete.
1: To se říká ventilovat, psychické ventil.
0: Ventilujete. A je vám dobře a o tom to celé je. Umět si zanadávat, aby se vám ulevilo, ale tak, aby vám se ulevilo a nikoho jste u toho neurazili. A to jde. Pozor, čeština je nádherný, bohatý jazyk. Tady jsou tisíce a tisíce nadávek.
1: To je pravda.
0: My, bohužel, neustále používáme těch 10.
1: Já třeba vyznačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
0: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
1: A zdar tlustěchu.
0: Ne, to je právě ho urazíš.
1: Tak tě Bůh buřte.
0: Ne.
1: Špekoune.
0: Ne.
1: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespeareovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
0: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
1: To je hezká nadávka, taková staročeská.
0: Ano.
1: Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera.
3: To má mě taková pachrata.
0: Celý,
3: Ustěvčka,
0: celý jsi to otočil.
3: Co jsem otočil?
0: Otočil jsi to.
1: A co to otočil?
0: Ano.
1: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná smrt. No, to je ještě horší. To je horší.
0: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
1: No tak plešounen.
0: Toho urazíš?
1: Volá palic?
0: Ne.
1: Bleskovka?
0: Ne.
1: Přírodní skýne? Taky ne. Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
0: To není ono.
1: To ještě není ono. To už nevím teda.
0: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
1: To je hezky, no. Některý i níž.
0: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
1: U některých se to i vymění.
0: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
1: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
0: Ano.
1: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
0: Pokud potkáte, přátelé, samozřejmě v globálu.
1: Nebo v jiném obchodě, jak určitě dneska jedno.
0: Globál.
1: V Tesku, v Bile.
0: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to z Růdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
1: No, to mě neuráží. Pěkný,
0: prosím.
1: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
0: Já jsem říkal pěkný naopak.
1: To je něco lepší. No.
0: Nebo můžete říct si, vypadl pánu bohu z formy.
1: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
0: Ano.
1: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
0: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek odproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
1: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
0: No,
1: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitomeus. Alebo takový krásný staročeský příměr. studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk ho poschodí ve ještě, že rozum.
0: No tak je.
1: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy bude hrát a zpívat Josef Aleš Nahlas.
1: Jubí!
0: Ptáte se možná proč. Berte to jako přímý důkaz toho, že v naší demokratické společnosti může zpívat opravdu každý. Tak. Hej, co je? Co je?
1: Se rozespívávám. My operáci jsme zvyklí se před produkcí rozespívat.
0: Prosím tě, Alois, ne každý, kdo byl na operaci, je operák. Ty bys musel být zasloužilý. Z toho stolu jen tak nesleze. A už ani nezašívají, to nestačí z růst vůbec. Jenom s ponkama.
1: Vejšky mám dobrý, ale spodky jsou horší.
0: Tak.
1: Hulka se taky rozespívá.
0: Já tě rozespívám hulkou po zádech. Soustřeď se a pojedem.
4: Plyn už si číst trouby ven. Šabadaba, doby,
0: šabadaba. Prosím tě, tady nikoho nezajímá, z jakýho trouby sičí jaký plyn. Drž se klasického repertoáru.

zlotu. On má pech na lásky ztracené, rande má nešťastně zvolené, ztrácí dech, všechno je zkažené, rande má nešťastně zvolené.

0: nešťastně zvolené, zvole mne.
1: S dívkou třetí nechtěl jsem nic kazit,

0: Pretty woman, yes she goes around. Pretty woman,
1: hey,
0: yes she goes.
1: Hey, co je?
2: Přídavek.
1: A důvod?
2: Tak tleskali. Jsem přidal, maminka mi říkala, když tleskají, přidej.
1: Ne, ne, Alois.
2: Nemá, já přidej.
1: Maminka ti říká, když ti tleskají na hubu, přidej do kroku. Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to, by, ale to je velmi ložávé téma, ale jsme moderní mladí lidé, třeba o tom hovořit. Ti nemocné řádí, každý z vás. Už jsme měl mít tu krabičku, nesadu to. Není to tak drahý, všude dneska samý úchyla neví a nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadi budky převečné šmucle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam nelete nesmysl a máte ostudu po celém městě. Pojďte se, já do sebe taky tu krabičku nosím, až tě mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čeká.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadnu. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
2: To ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
2: No jo, tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
1: Ale nezlehčujte, to je vážná věc.
2: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu.
2: Stavu.
1: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
2: No, pro ty, co si přijdou pro nás.
1: Ale
2: to nebude dlouho trvat. Ještě dva je volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
2: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
2: A pozor, tady má pravdu pan mladý, vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně, všímavý, citlivý člověk. Jde se na něj, po tou tvrdou slupku, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné, třeba mamut, umřel. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlépe. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A dva filmy udělal.
1: Kdo?
2: Spielberg?
1: Odkud?
2: No, z Brna, ne?
1: To je materiál dostupný. Ty jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je hrad.
2: Hrad.
1: Ano.
2: Spielberg hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
2: Režisér.
1: Ano.
2: Ten je taky chytrý, co paní? To je dvojka, co? Blbý a blbější. Já jsi vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
2: No jistě, že to je režisér. No? Pokyn Vietnamci, režisér! Slyším každou chvilku Olešovicí, kdo to... Tyťa, režisér! Teď má to, režisér!
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy. Jistě.
2: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
2: Ku příkladu cumbají špíla, no.
1: Vymírá nám tohleto káně.
2: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
2: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil. To není to káně. To je takáně. Česky správně, T6, možno říct si podle Havránka Jedličky, takáň.
1: Je to možná.
2: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
2: Takáň.
1: Takáň, no.
2: Ano.
1: Jsi spokojený?
2: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat. Odtujte si to, děti, takáň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
2: No ten káň, ne, tak... Oni teď sklítají jako párek, páreček. Proudík u něj. To je blbej, potom by napověděla paní.
1: A s nima letělo?
2: Tělo. Letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo.
2: Plachtilo letadelko káně.
1: Malé káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím, neboť ti mladé třeba přátelé zachraňovat, ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně Myšilov Buteo, buteo.
2: Butrus, butrus.
1: Buteo, buteo je káně.
2: Butrus, butrus byl gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně, myšilov, buteo, buteo je ptáček, který se živí drobnými savci, zajíčky, králíčky.
2: Ano, a proto se mu říká myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
2: To říká každý.
1: Ale hlavně
2: je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně, že teda káně to je velmi se to
1: bude střížit. Ne laufy, hlavně jako především.
2: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
2: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
2: Žere myši.
1: Tak, žere myši.
2: Káně žere myši.
1: Ano.
2: Jenom ta káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
2: Že jo? Co to taky říkal, to už je moc tohleto. Co jsi hrála zároveň s počítačem? Letěla ta káně, spustila se, se zobla mě myšku i s podložkou. Frnk a byla pryč. Z hubí koukal ten drát, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
1: Dobře.
2: Akorát tiskárnu se mi utrhl od huby.
1: Ano.
2: Barevnou.
1: Stačí.
2: Stačí.
1: No?
2: Laserovou.
1: Dobrý, to stačí.
2: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
2: Vy věděli, lidi.
1: Víš co, já ti řeknu, ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si rošláp.
2: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
2: Protože paní má fantazii.
1: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
2: Já jo.
1: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
2: To žere pudly nebo myši?
1: To je, soustřed se.
2: Přátelé. Malý pudl, dobrý je taky.
1: Hraboš polní.
2: To je taky myš.
1: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
2: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je... Jiný druh.
1: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam s ní jde nahrát.
2: To ještě nemůžu.
1: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
2: Na posezení.
1: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada. Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
2: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
1: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
2: Tak se červená ty bolí.
1: Takáně sežere za rok až 2000 hrabošů.
2: No a tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
1: Teď jsem to vysvětloval.
2: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagóny žrádla. Ne, a to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
1: Ne, já už
2: jeden
1: vidím.
2: Z nás dvoje magor.
1: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
2: Já mám posledně špatný ty výstupní.
1: Ale víš co?
2: Aby to tady neřešil.
1: Zajdi mezi nás ekolog. Ano, já jsem ekolog.
2: Vy jste ekolog, to je pravda.
1: Ne,
2: ekolog
1: je špatný bytí, ano, ale to. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
2: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tarka chodila okolo, že bych jednou zbaštil.
1: Ne, green špíz, ale green peace.
2: Green peace,
1: no jistě,
2: známe.
1: To je něco jako děti země.
2: Ano, jako vaše děti. Znám.
1: Ale ne moje děti.
2: Jsi říkal děti země?
1: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
2: Jste pěkně potentní ptáček.
1: Děti země, to je něco jako hnutí duha, to taky neznáš.
2: To znám hnutí duha, jsme založili nás s klukama v hospodě.
1: No, to musí mít úroveň.
2: To má úroveň, děláme soutěže.
1: Jo.
2: No jistě, taky intelektuální soutěže. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž Mohárovartský fondy.
1: Neblázni.
2: Já jsem ji vyhrál.
1: Jo.
2: Už půl desátý se byl koženej.
1: Děkujeme. Dnes v našem pořadu hovoříme na aktuální témata, jak jsme říkali. Možná by bylo dobře pohovořit, co je aktuálního v tvém životě.
2: Já už nebudu ze sebe nadále dělat ti šaška.
1: Ne?
2: Ano, protože jak si myslím, že mám navíc.
1: Prosím tě.
2: Jsem inteligentnější, jsem zjistil sám na sobě. A čuměl jsem.
1: No, to se ti nedivím.
2: Tak jsem se dal na jinou dráhu, přátelé.
1: Na dráhu se zdal, tak z tebe je nádraža.
2: To ne, výhybka. Na jinou společenskou dráhu jsem
1: Lanovou.
2: Se dal. Já pracuji jako spisovatel od 1. ledna. Takový dobrý spisovatel, aby se měl dobře, tak stačí, aby jednou za rok napsal takový ten bezpetržel.
1: Bestseller si chtěl.
2: Butičkáři. Bez tí zeleniny, ano. No, tak, bestseller, no, bez mrkev.
1: No.
2: Píšu na stroji,
1: no. No, to je ale velmi odvážné. Tím si překvapil všechny. Každý normální spisovatel píše na psacím stroji.
2: Já píšu na šicím. Bez to je jako Hemingway. Ernst Hemingway, to je můj vzor, napsal nádhernou novelu Stařec a moře. Teď mi vychází něco podobného, dojemného. Nechce to babička a rybník.
1: No, to je odvážné.
2: To celý posazený na malé české poměry, ale příběh je neméně napínavý. Přátelé, já píšu všechno. Píšu básničky, píšu prózu, píšu fejetony, literární eseje. Tak trošku čumíte, co?
1: To se nemůžeš divit.
2: No, se taky nedivím. Ale hlavně píšu literaturu, která se dobře prodává dneska, že jo.
1: Faktury.
2: A že v ekonomické době. Ne, faktury nepíšu. Píšu takový ty erotický románky, pornografický románky.
1: Cože?
2: Takový ty erotiše.
1: Coť to píšeš?
2: Coť to píšu? Čuňárničky.
1: Ano, se pochopil. Selátkovou literaturu.
2: Ano, selátkovou.
1: Ale já se na to ptám z jiného důvodu. Kde bereš inspiraci?
2: No tak ze života, ne, Krista?
1: Je samozřejmě, ale z čího života?
2: No tak z mýho, ne, jako života.
1: Z tvýho minulýho života?
2: Z mýho současného života.
1: Těmhle věcem bereš inspiraci z tvýho současného života?
2: No jo.
1: A kolik z toho už napsal?
2: Tři
1: knihy?
2: Řádky.
1: To jste popsal dobře.
2: Ale ty jsou masní teda, to je síla.
1: Nesmíš upsaní jíst karbanátek, pak se to upatlá, gumovat chyby tím.
2: Dále píšu, přátelé, poslouchejte, píšu takový, lidi se rádi bojejí, já píšu horory, thrillery, štyrlery.
1: Uber.
2: No, Uber. Millery, ty u toho piju. Jedy, co thriller, to Miller. Tuhle 20 Millerů a nic. Kdybyste chtěli, tak já vám můžu něco ze své tvorby přečíst. Dali byste si hororeček?
1: Ne, proč? Ne.
2: Lidi chtějí horor.
1: Ale proč?
2: Trošku změníme náladu v sále, to můžu trošku bolet.
1: Všichni jsme mohli dřív domů.
2: Bát se budu, ne bolet. Bolet je to bude potom. Pušte mi ty zelené desky.
1: Jsme mohli být dávno doma, všichni budeme poslouchat. Kvůli vám, paní zbytečně.
2: Přátelé, mám tady hororeček. Takový drobounkej. Vidíš, vždycky, když vidím ty zelené desky, tak mě dopláče, si vzpomenu tu Esmeraldu. Ta Kassandra už nic moc, co ale to... To bylo chudinka slip. Ta zelená barva na mě tak působí. Co zrovna dneska ráno, jo? Bral jsem si zelený slipy, tak jsem se dal do pláče. To je hrozný, tak já jsem přítlivý.
1: To se nesmíš dívat dovnitř. Teď tě asi už znaj.
2: Čemu tleskáte, paní? To je hrozný. Horor jmenuje se Vlkodlak. Vás přijde humor za chvíli. Příšerná záležitost, pochrát to. Držte si děti, aby chlapečky nedostal psínku.
1: No, tak už běž už k tomu dílu.
2: Obsadník.
1: Běž už do toho.
2: Si počkám, než děkli. To vzadu vidím, paní. No, až nevím, první řadě tady. Já zpěně vás pozoruju další novou tady. Očiško, nebyla by si na paní hodideku.
1: Prosím tě, nech to, ať si divák užije podle svého. Horor si slíbil, tak čti.
2: Myslím, že už máte rozmazaný oči. A ty jako čert, začínám se tady bát já.
1: Ty jsi slíbil horor.
2: No jo, no, slíbil jsem horor. Pani to vzala za mě. Tak ještě jednou. Kotlak. Nejde.
1: Mladá paní, apeluji na vás, nemohla byste stáhnout volumetrovku.
2: V čem mi tady potom seděla, když jsem dal volumetr?
1: Prosím tě, to je hlasitost.
2: Jo, aha, tak já jsem si říkal. Jsem si říkal, to začíná pěkně, paní, stáhněte si volumetr.
1: A navíc, promiňte, ale tak jak vy se tady smějete, to není veselý smích.
2: Že jo?
1: Já znám, jak se lidi smějou, když jsou veselí, tak lidi jezdím, ale to, co vy tady předvádíte, promiňte, ale to je spíše takový úlevný, osvobozující smích, víte? Kterým vy, jako kdybyste si říkala, pánbu zaplať, že tohle nepotkalo naši rodinu. Jsem se tě zastal.
2: Jste mě zastlal.
1: Ne, zastali tě už v dětství vedle knedlíků kvůli teplotě. A ještě tě zasedli, koukám podle tvaru hlavy.
2: Sedli na blbou mísu.
1: Mísa byla dobrá, obsah byl špatný.
2: Papeček se směrýma hezký zubky. Ne, proč jsi tu tak před 9 lety?
1: Prosím tě, vrať se k hororu.
2: To už začíná jako horor, že? Maminka se začala fackovat.
1: Ne, nebojte se, milostivá, to nemůže být hodně. Josef Aleš Nálovský se množí dělením.
2: Jsem nějaká améba, láčkovec, prvok. Tak přátelé, už jsme se zasmáli, tak teď jdeme. Horor. Velkodlak. U nás ve vsi řádil velkodlak. Ten vám jednou v noci

0: části pořadu.
1: Dárky sem.
2: Ne.
0: Ne, dárky ne.
3: Máme dotaz.
1: Tak čtěte, člověče. A je, no. je. Instantní hrachová polévka. A příští mě, aby někdo doukrat. To jsou chytrý lidi. A už to jenom chtěl vyrvat, a ono mu to nevyšlo.
0: Děkuji. Ne, tu já ti nedám. Tu ti dám, až předělám auto na bioplyn.
1: Tak, ale to je moje. Dva bombonky, děkuji. Ježišmarja, cucavej.
0: Pojďme k dotazům.
1: Je to taková první vlaštovka. Ježišmarja, tak dělejte, no.
0: Co piješ, že máš tak dobrý keci?
1: Někdo něco přines?
0: Ne, nikdo nic nepřines, to je jenom dotaz.
1: A tohle já nepiju. Se scházíme s kamarády jako k takovému šachovému rozjímání a ještě jsme pili, já mám tři kamarády. Jeden se jmenuje Jim Beam, druhý se jmenuje Johnny Walker, třetí se jmenuje Rus Smirnov. Kamaráda Bechera už jsme opustili. A ještě k ránu někdy přijde ta řecká kamarádka Metaxa. A podíváme, co paní Metaxtázy? To jde rychle.
0: Tak, další dotaz.
1: Víte, kdo dal lísteček, prosím pěkně, no, 150 hodin tady jenom se. To je hezký.
0: 18 korun to stálo.
1: 18 korun.
0: To není tak špatný. To jste tady hodný. Na sebe.
1: Na sebe, no.
0: No, tak. Koupím vám Tatranku.
1: Paní? Chlapečka, byste zapantročila domů a hurá na večeři. Jdi si, maminku.
0: Tak já se vám nedivím. Vy to máte rozlogicky daleko, víte. Takhle za Tatranku byste si užila koukat na Lachta na 2 hodiny. Jak drobí. Pojďme dál.
1: Proč Lachta?
0: Jsou s vámi vaše ženy?
1: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Šaška.
0: Počkej, ne, takhle. Jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
1: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale já žiju 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
0: Ano, to je velmi bezpečný styk.
1: No, ale to jsou krásné dopisy, to jedno vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako o někým. Tatáně, to je to samý, to je krásný. Tudle mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No... Myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, když jste to psal.
0: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
1: Asi takhle. Ale pořád roste.
0: Kdy jste naposledy střelil branku?
1: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To se odrazil míč do branky i s brejlema. A brankář chytnul drahý brýle a pustil lacinej gól!
0: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říct, na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
1: Já myslím, že to byla kontušovka. To je možný. U nás se pilo leco.
0: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
1: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Co pak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
0: Došel papír.
1: No, na které směli. A ty štychy, co tam má, ty jsou nalepovací na suchý zim.
0: No tak, půjdeme dál. Jakou nemocí momentálně trpíte?
1: Mám horečku 6 nedělí.
0: To už je, trošku jsi to přehnal, malinko.
1: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7 nedělí, to už je Guinnessovko.
0: Kolik máte dětí?
1: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 3 kousky.
0: Mě to baví.
1: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku.
0: Ale to je jenom kvůli výchově, ale, víte, aby na to bylo víc času.
1: Ona každá už druhý nechtěla.
0: Tak dítě by chtěla, se mnou to nechtěl. Jo.
1: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička jak malovaná.

0: Proč zubatý?
1: Prosím?
0: Proč zubatý?
1: Vím já.
0: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý Kačenka je normální dítě?
1: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
0: Taková pomluva proti...
1: Za nožičky.
0: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? No to je, ale přitom, kdyby to se to zakládalo kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám půl metru v rohu došla drátinka. Jestli... No, nic.
1: Polka si brouchí. Jako bobřík řezáky.
0: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky, kdo vládne, tak to není v pořádku.
1: A tohle já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Jozef Alois, první hlava,
0: Vypatlaná. Vymaštěná.
1: Pomazaná.
0: Pomazaná.
1: Máme i vlastní krušnohorský fernet, přátelé. No, jo. Když jste chtěli stát členy velkovévodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci. Paní zbedla.
0: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhlovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
1: To je pochvala.
0: Ano.
1: Láky divný.
0: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
1: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze vším. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
0: No. Kdy vás uvidíme v pořadu Peříčko? Už jste to?
1: No vím to. To Peříčko, já, přátelé, co bych tam asi tak dělal. Co já tam tak můžu vyprávět s svýma erotickýma zkušenostmi, můžu tak do pořadu. Pozor, budou kužátka! Alebo kouzelná školka, bé, děti! Pranto.
0: No a poslední dotaz. Použil jste někdy Viagru?
1: Co?
0: Jestli si použil Viagru?
1: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
0: Ještě si ji nepoužil?
1: Ne, no já tak, jsem nepoužil.
0: Jednou už ji použil, co ale kec? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhej den zpátky na místo. Neplatnej pokus.
1: Ale není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
0: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
1: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že dělám zbytou kuličku na dříví? Helejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. Ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
0: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Náhlovský.
1: Josef Mladý.
0: Mějte se hezké, zase někdy v Hlinsku, nashledanou.
1: Ať je Hlinsko.

0: Přátelé, nezdržujte se, venku je ohňostroj.
1: Ne, děkuji, děkujeme na shledanou.
2: Rádio Jich Cymbálka.
3: Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jim lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde do nedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí. Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece, kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazil ji spratkovi Muradovi do břicha. Přiboukl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak, který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem! Máte tu vedro k zalknutí. Který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavolali očité svědky. Propích, ale jako kerej, jeden z nich to musel být, ale holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po storanách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymásili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: vidíte, co vidím já? No a co vidíš? Vidím jednoho kulhavého, ošklivého hrbáče s jedním okem. pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinu i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. Třikrát. To už není takový pohled pro soucit třikrát. To už je pro smích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeridu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořalkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. 2 dny se mu ještě kouřilo z uší, takže musel jí odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s Nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořalka. No zbraně a kořalka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjakživa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně, až zašera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Co pak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Co pak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlaťáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Almužna je to, urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat. Siahuk dobře věděl, že by to Inat za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevylítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako 2 blázni. Otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému babekanovi. Prohledal celý dům i do sklepa nakoukl, ale za sudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptil. Máš štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Neboštík nahout také žárlil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým, pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý setíny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš druhý 2. Silák strčil hrbáče do pytle a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa druhého a když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj, jakej ty seš nešiká, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
4: A to udělal, dobře paní, ale a je to nějakej syčák mazaná a ho mrsknu daleko v břehu.
3: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, kterého zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
4: Jeden uličníku neutopitelná, zařval Hasan a popad vyjeveného babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů.
3: Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
4: Ten už se k vám nevrátí,
3: smál se Hasan, když to vyprávěl babekanově ženě.
5: Vrahu, vrahu, pištěla babekanová, to byl můj muž.
4: Co si to všechno nemyslíš, bábo?
5: Abys mě nemusela zaplatit lůžny 2 cechiny,
3: zlobil se Hasan.
5: Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže.
4: Neplatil ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád.
5: Tak pojď, záplaveš si taky, ropucho.
3: Popatí za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pustu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela A Babekanová se mu vytrhla, utíkala, oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západu a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se tři hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: Pusťte mě šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčílil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně namol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubiec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejné. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslel, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslit, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát, a honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: Vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skoučí studem i zlostí, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chektá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapa a zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k nubici. Vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inat odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomalu